0: 100 let nowe šulske tvarjenje radvorju. To so tudi unte džin sveči. Na to nastajivo je so tež dživove zjednočenstvo AG Drevo. Predrunje za zakvadnu šulu menovane skutkuje pak na vobjemaj šulomaj. Na Radvorskej vyšej šuli je Ludvík Saksa před 20 letami započal ze šulerjemi drejane vúdživky sotovieč. A pozdišo su jeho prosili tajku skupinu tež na zakvadnej šuli navedovač. Biehu zajšvých 14 let su oni Radvorsku gmenu s drejanými vaukami vuhotovali. Dokaž je gmenský teritorij tajky vulky a vauky sú trebne a přeco nové prostve dokážachu, nasta a postají so 70 vaukov biehu časa. K jubileji je si Ludvík Saksa nešto vosebite vumyslil. Je 24 najrenších vaukov sfotografoval. Radvorčanka Klaudia Knoblochec zarysova ich stenišča na geografické karče a tuta karta vaukov píši vulku informacijsku taflu. K jubileji so tuta před šulu postají. K najrenším vaukam sušia te, pola kotrých sú šulerio, lany s barbojtými motivami pomolovali. Pomoc dostachu Ludvík Saksa a džiči pšitým, mezdrujím, od sobudživačarky Serbského muzeja a od kružka Serbskeje ľudovie kultúry. Ludvík Saksa.
1: Ta prvná vauka byše bajka od Kaponice, ta steje po Vupoje. Ta je ten načkiski od tých figúrov je tež Andrea Paulikova činiva. Musmo to zes knedi Palmanovi v šuli, su oni to vumulvali. Tuto vauku smo potom stajet. Also to je ta jedna vauka.
0: Abo bjerme vauku zvirjata na usy v kameni. Pola neje je ke koždemu v obraze na lanje tež mjeno džisčakiše to molva obšidate. Tule šak bichu načiski vod nich samoch.
1: Po tej vauki si ma najprede kus krabvau. Načiski najed, te nejsu mi tak ljubili, ale oni su mi pripravili džerš hubu. To štož su te džitši načisnili, to maso. Jen na tu vauku činješ, ty nimaš žane pravo jo to kritizovač za to, a te a zvirjo kus minaši upada.
0: Runje tež kamene je so napšikvat pokazalo, kak dere so vauki od vesnjanu pšivzaja.
1: So, a to poslednju vauku jo zvirjata na vse, to smo 16. junija omađe za svesnanostku v kamene posvečili, za šimi džičimi, to su oni popojnju tam poboli, a tam malo vesne sveđen za stoa nastav, so to vesne no, su tam blida natvarili, a malo pšikus davo, a to je tak rejne bo.
0: Ludvík Saksa přeco hišče a rade v obje skupinje kružka AG Drevo radvorski maj šulomaj naveduje.
1: To bude dále tak dlho, kaj še može to činš.
0: Šako je jemu mestem 80 let. Sto let noa šula radvorju. Šula, haj, to je ešte veľa jace, hač vúčba a cvodňovské poskytky, to sú tiež dobré vopka čulerio mesobu. Kúbovanie tiež v přestavkách podpíra a příkvat vúčerio ich vliv na přichodné živinské púče svojich čulerio, zvisk se staršískými domami a komunikácia na všech tutých runinách s respektom. Môžeš rec, to je vosebita sociálna runina a sociálna sič. A džiš na tutej runinie ve vonej siči klaca, džiš sú problémy, abo džiš so profilaktisce za jej fungovanie dživa, šuče tam sú sociálni dživačari ovážni. Kožda serbská vyša šula a tež slepianská vyša šula má tajke miestno. Radvorju, ríka sociálna dživačarka Edit Šurova. 15 let. Sociálna pedagogika tu hižo skutkuje.
2: A za počátku byše to jara Češko, dokud učerio sú so dživali. Hišče jedna profesionálna pedagogika tu našuli, nimo nás. A tie šulario sú so prašali, celé vysče, što tuta voseba netko odmechce. Ale s časom som ja sobna dovera tie natvary nastane a ráde učerio a tie šulario vosebe tiež v konfliktach. Tu pomoc, tu tie přidatné pedagogické moce přilzajú.
0: jeje nadawki su jara šelakore. Jeden čak stej na prinimistnje.
2: Ten večji dziel mojo dziela časa je, zo ve konflikte mez šularemi abo mez učarjemi a šularemi spytam skutkovač na dobro tych šulariu, to rekazovane spytaja jen za to druhoho zrozumienie vuvič abo cele jednore šelake regule, kiš tu mamu na šuli, tež spytaja potem dodžažeč, zo buch mezobne vuknenje, tež možno bylo tu.
0: Na jac konfliktu wona na šulskim dvorje nazonja, gdzieś dobi dus a dus zasanuć, a škaranie stopovač, a derie je runie za radvorsku šulu, zo je tuta přidatna pedagogoka serbskorečna.
2: Ha, ja to tež jara vidome, tu serbšinu tu na šuli vúživam, tak zo dječi tež vidia, kvini šuru a muže ty serbsce. Te vúživanie, tie ryče, tie mes kolegami a za tých serbskich kolegov je neposilnienie.
0: Lieca, k jubileji Radvorskeje šule, stara so Edith Šurova vo přidatne projekt. Menuja jun Sarbovaca zaroda. Je to dale vúvivanie dotalneje šulskeje zarode.
2: Za zanurenie do serbskoho a regionálneho ruma.
0: Vo šulsku zarodu so vona romadže se šuleriemi hižo dlho stara. A tuta zároda maso, tak vizija nekotrych radvorskich vúčerjú zhromadne z nej, vúvivač na zelený rúm, kýž so šulským šednym dňu husto jako zetkavanišťo vúživa. A džiša vokolina vábi do sarbovania. Štož materiálne za to trebaja, sú si ve vúbidžovaniu vúdobili.
2: Dokýž je šula, so pši vúbidžovaniu serbskeje založby, ryč zjazuje, občeliva a my to dobyva.
0: Dživo drehišče, cíle, hotovenie, ale šulerio a jubilejní hostia môža so přivšem hižo tam vukodžovač.
2: Maja skvádnosť prinie elementy sebo bladač. Prinie riadky se zelami a kvitkami v serbských bábach, vulke kamenie sú vidieč, ký šulerio vyšeje šule s figurami regiona abo serbských poetkov namoluja.
0: A vieso serbské pomenovania připravia.
2: Form je tafličku, tež jenu ryčnú štěžku chceme natvarič, tak so maja šulare tu možnosť abo vopituario přes tú zárodku kročič a přitým jen kviz abo jen memory vupielnič abo ráč moc a tež chceme v jenom rušku šelake recepte, kýž môžeme s stiahodkami kýrko abo tež s zelo a tak v kuchni pon tež užívač.
0: Za to má so zároda jako zetkavaniščo, přitulnie vúhotovač.
2: Čtež je tež vážne, so máme na metalových tafličkách po treje vúznamných radvočanov, na ktoré chceme tu tež hodobič, so sú vane tu na dobro šule tí skutkovali.
0: Šo tole má na tutem přijomnem blečku vábič do rozmowy vo serbským radvorju. Do besady vo tudyších serbských témach a podavkách tak sociálna pedagogoka Edith Šurova, kýž je zamovita za serbovacú zárodu. Na koncu jubilejného vúsevania. Što přije šefina základnije šule Angela Rynčová, národní nárce?
3: Ja se přiju za naša radvorská šula přeco serbska vostanje, zome tu serbskosť jako náš vône zamier vidíme a v našem šulskom programie máme ten vôľký slogan dvoričnosť leží nám na vútrobe.
0: Vúčerka vyššie šule Milenka Ertlova svoje mysle přida.
4: Ja by si přala za Bohu. Zastajne viace serbské šule rozpřizivili do našej šule, zobovaná serbská šula vostava. Všim vúčerom bych ja přala dobre čuje, so oni šim vúžadaniam, kýž netko ve přichodných letách na nich čakaja, so oni maja došť moci tety zmištrovač. Přečilných dječí z dvorlivých starších jenu dobrú zhromadnosť v Radvorskej šuli.
5: To by je vúsovanie 100 let Radvorská šula od Moniky Gerdesovej. Tute namakače tež v rozšerenej verzii ako podcast pola AAD Sounds na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.

Vo stoletnom jubileju Radvorskeje šule sme prede vusovanie slyšeli a dalšie jubilej so tutunkonc týdženia osvieči. Miestom cíliet zahoria Vužičanská rapsodia s veselom a živej zhromadnosťou a k narodninám zladuje revanská skupina zhromadne se spřečelenými čelesami a modými revakami a revariemi na tuté cí hybičivé leta vročo. A včera sú ižo pravie svedčili tu budešenie. Žola Serbského ľudového ansambla bie kopače pona, tak je som izdelivo, a program je še tiež v sebi. Serbské folklórne ansamblaj Smerdžaca a Vudvobešte podľa Vužičanka, Džičace rejovanské skupiny a Vezo Vužičanská rapsodia a takhle to klinčeše, čera tu budeš inia.

Hej, što machine je strach, što budget rie. Spravna luba svovach moje přemože. So, lutna raz vama spožnice.

0: Če.
1: Hej, do Budyšina a do Čorného Komca môžete si by po takým dženca na program vulečeč, ale mám ešte ci ďalšie pokyvy za vás. Dženca odmieje so od rána džasačich ižo hač do popoňa pečich tradicionálny nazemský svedžin na maloholešulským rybarským dvorie. Nimo tu ešte kultúrneho programa maja zajmovaný tam při podňu jednej skladnosť so podač na exkurziu katam a v cioch potom počesča kilpse tu iš přinieste svoj najväčší a najrenší rady ze zárodky sobu. V Radvorju sa dženca kšižna cirkej po přetvarie znova posvieči. Svedženský nešpom s procesionom z postavu Svätej Marie je po podňu 2. maj. Potom môža sa zajímce cirkej vobladač a sa od Petra Kubenka ponovienie rozvožiť štač. A posledný termín, nic jenojš za najmenších smečkecach. Na vúce za bienčec tvorským dvorom sa dženca zase zmije puščeja a pilne vúce přijotuja k tomu ište svodne plince. Vod po podňacioch, sčetam vitamin.

Pomaj bo lube připosłuchaki a lubi připosłuchario serbskeho rozvosa. Šitke voči čakaja na tebe, a ty dávaš jim jich jič v pravém času. Se hesvom žňoho džakného svedženja vítam vas vútrobne na dženstniši nedželi. Ve vele vosadach sveča tučasne domkovanki, abo kajšco v evangelskich vosadach praj žňoho džakne svedženja.

W poslednich letach sme tak w naszej wosadzie jara wele na dobro stworby Božije zmenili. Tak spoští so nam na dżensniši niedzieli zeleny kapon. To je připoznaty certifikat wobswytowego managementa w ewangelskiej a katolskiej cyrkwi. Lituši žňowa džakny svedzin ma w naszej wosadzie po takim hišče dalči woznam. Nesvedčimy jenož lituše žnie, ale svedčimy žnie posledniego litčesatka. Naše nowe cisterne, solarnu připravu, przetworenie farskeje ležonosće z rajkaniščom, nowymi kirkami a štomami a tak dale. A gdyż na to šitko zladuju, potom přindu mi svoja sprenikni mój zesa domysli. Abo polada na ušitko, štož bies činju, ale bie to jara dobre. Tajki vid Boži, tyž ja vam z wutroby přiju. Přetož tuž vusyva, so pracuje a dživa, může so po vunošných šňach radovač a svečič. Přehusto však jenož dživo vidíme, abo ladame na to, štož nebie dosahatse, abo štož nie so poradživo. Žňuodžak nesvedžin pak dopomína nas naušitko to, štož sme lica, abo tiež v biu živinja žneli. Smieme smilne na žnie našeho živinja ladač. A potom spoznajeme, kak bohače je bunas v obdarju. Amen.

Modlíme sa. Bože, ty si žovo našeho živenia. Ďakujeme sa tebi, zo mužach my ty šlica žnie domkovač. A zo nás tak bohače vobdariš. Na dženstnišim žňuodžaknem svedženiu če prosime. Zo bychme si tvoju stvorbu česčili a so nad nej radovali. Daj, zo bychme smilne na žnie našeho živenia poladali. Božonuj a zvarnuj nas na všich pučach s tvojej ľubosťou. Amen.

0: To bie ewangelskie nabożne wusowanie z faroku Jadwigu Malinkuje ze Slepoho. A nie tylko mamy gratulacje.
1: Przejemy z Bożą.
0: A jako prynie winujemy so gratulantam z Nowej Wioski. Piatk 2. Winoca w oswieci Peter Schelz swoje cija sztocete, a czera na Dniu Niemskiej Jednoty Tomaszicka swoje czywicz a sztocete narodniny. Wiesna zromadność z Nowej Wioski a w okolnych są przyje narodnina riomaj krutu strowotu a Boże żonowanie. Respektivně vokovo Pančic smějachu zajšvěty džin cí narodnina ký započejo punželu 28. septembra. To osvědčí Maria Čornakova je 11.7. Pjatk 2. vinoca měše Diana Paulikova je 9.30. narodnina a dženca svědčí Moša Rábec padencovu líčbu jenice je 7.7. Domovinská skupina Pančice Kuko přije narodnina kam všetko dobre v osobie strovotu a v osobinské dereneče. A ižo posledná gratulácia dženca je za Kristínu Mietašovu. Jej kecia 70. narodninám, kotrž svečeše v útoru dňa 29. septembra. Narodninoce přeja šo najlepšie za dalšie leta. Zoby při krutej strovoče všetko užívač mu až to ještě rade činí. Veselo a spokojnosť nech ustajne převoča. Bože žonovanie a veselo ku svojby to přeja jej z celé útroby manželský Jan, syn Tomáš s Aniou, Džouka Klaudia s Romanom a vo sebie ľubenúčky Štefani, Jakob, Franciska a Josefine. Kýž veselá so přeco zaso přes spiu od tých vôky abo přes samoplečené čopve nohajce. A niecko zaspiva Kristine Mietašovej jej Joka Klaudia spiu, kýž je národninaka sama spísava. Miele veselá, leče si vylúbiť.

Aj je krótko do napo jedny a to bie naša honio sámske vúsovanie dženca 4. Vinoca. Tu přizamknie so delňo sámske program redakcie RBB Skočebusa. Sámske rozvoz z Budešina so júce ráno péčich zaso přizeví. Ja som Matej Cež a přeju vám všim janu nedželu.

0: RBB, serbski program.
1: Zamožba za serbski lud informirujo vo spichovanskich pšospo zapšiduce lieto. V okresu sprivia Nysa smiošo zase vodu plumpaš a z obchada dajo to a druge pšipovieže, što svišešo ninto v našich aktuálnych povestčach. Koinc septembra jo byl koinc za zapodaše projektovych pšospo pla zamožby za serbski lud zapšiduce lieto. Prädne Pschäglet Zawoschbe. Za Projekte, kotterisch Portreba jo Nisha, ako 6000 Euro, jo jaden apisch jasse Pschospo deuschwo. Jujo asch do koinza Julia, su deali Pschospe sa leto sedem advajascha, se spechowenskeju sumu z uscheju pieniesneju Portrebu, do groni sa WC ako 6000 Euro pschetlajasch. Tam jo Zawoschba sedem apisch jasset Pschospo dostawa. Dokromady předlaže s takým zastojnstvoju 100 a 8 pšospů vo spichovanie. Mjaze nimi jo viele znatých pšospů ako umiovské navedovanie kóru a rejovajnských kúbku, festivale, přigotovanie drastvu abo digitálne projekte. Zavožba povieže jo, až zapodané pšospy přesiegajú předvížone etá. Niento přepytujú, lec projekte vodpovedujú spichovajnským zámeram zavožby. Na zakváže porucenio je pšírade, rozsužijo zavožbova rada koinc novembra vo spichovaniu projektu. A dalšne frist jose skoinco se zachopienkom oktobera. Vodnienta smiošo v okresu sprivia Nysa zase vodu plumpaš. Z vodu kotereš beže abo su nad zemi. To jo bylo zakazane vod augusta sem. Až okres jo ten zakaz ninto zase vod porau, zalaže na tom až jose v augustče a september je dost schneišpo. A teke nazimske vetro tyjo vodové situácii u nas. Veto jo stav vode nadali nízky a prognoze pokazujú až deve oktober je skerej šopvobyš. Uvíše spadku pak hršči neovet vížeš. Togot lapšose okres, aby lúže nadali žarili z vodu. Vda snaž zase bieže u nás pla obchada se voto teke procujú na nemene v grotku. Vod srjode až do maja přiduceho leta budu při krejzovem obchraže v novém kvartírje Barvario mjaze starým mestom a sprevi donatvaríš stvrtu drogu. Tu srjodu oficiálne vytvoriju tvarnisčo. Teke zastaranje z milinu a šopvotu a nové převody za vodu sú žil projekta. Přechodniki, parkovajnske miestna a latarne deje teke pšiš a aby to zvonožili, zastajajú přechodnik a drogu za kolasovariu. V Pícniu upada tuchelu cestče to svetvo při drogach. Vesebnie potrefione sú latarne na lutarskem namiestče, na cvonovej droze a dalšnych podlajnskych drogach. Tvarski amt jo informirovane a fachová firma tu vec južo obšiva. Veto neo vetvížeš ga bužo problém vetporane. Pšícna jo, groni Pícajnski amt, až obmiera reparatúru jo obšiona. Mesto Lubin podpirujo obydlarje, aby mogali vytporaš suche list na zjavnych chodnikach. Za to stajajú 8 listových kontejnerov be miestčanských žielach. Centrálne miestno za pšiuzeše lista joteke při tvarskem dvorje při Borglinie. Ale gledajšose, do tých kontejnerov smejo jano list vod zjavnych chodnikov a drogu, vo list vod privátnych gruntov muse Lubinske se sami staraš.
0: RBB. Serbski program. S nami dospedobnega dnia.

sem se odločil, da bi z vami mogoče izvohati. Predvsem vam redno zbit, neželo, a viče sve už zase za vas tu, z rozpšavu Vatorejovajnskeho festivala v Hovohožebusu, z pokazku za ljubovarju tih cartojskih bultku, rozlih, cerske škotovarje se od vičego zase zmakaju. A za familie, Šel Saskurec zase cest, či a lepi doma navožovaš. Za nich máme také informácie. To šo vám víče moja kolegoka Anja Kochoč-Švarcová predstavio. Ja, Diana Šecová, se nim to porám. Mišo se derje. My chceme gratulírovaš. Predna narodninárka ten týždeň jo bola. V autoru živiš a 20. septembra Krista Halková z Grožišťa. Vna jo nin to či a 70 let stará. Jej ženca hýšči raz celé učobne gratulírujo Grožišťanská domovinská kúbka. Lube postrúvek búrska koju pšídu pak teke vod našej redaktorky Štefani Kraucoec do Halkoec kjarcnie v Grožišťu. Luba Krista, vestaj nám strova a viasova. To dajo urichtovaš ta Luba Štefka. A drugi postrúv žoženca do mesta. Martina Kaltzová z Hožebusa jo sen stvrtk miła cesne žen. Vna jo nin to živiš a 60 let. Nejlubše postrove dostan još ty, Luba Martina, vod tvojogo kora Vožica. Ty se zvierna duša togo kora. Spivaki a spivarje te se dopomnijo na viele rednych ustupu tu v Vožice, ale teke v Ukraju. Potakem, šo dobre v novom živinskem leše, předovšem strovotu a vjasele při spivanju. Aho, přižo ten narodninský spiv, luštna štucka ze Slovakskie s korom Vožica.